E, diej sa nyní spáte. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Do toho kýde sa mrojí, jo sa ma pritiel.